objekto prova proces leži několika generacemi. Trusu se pazu Gregoru, da pomoci doktoru Kolenati. A dište to pomoci profa je to posledni Gregor. A sice nahado, srok na česu,

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, pod mnou,
0: ale víte, člověku se všechno peněz.